ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žije.

0: Dobré ráno z Rádia Košice, je 8.29. Dnes sa vyberieme aj na výlet, ale nie taký hociaký. Rádio
1: Košice. Dobré ráno z Rádiom Košice.
0: Pri mne už sedí naša

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.